0: ne. Plávam. Skáčem vo vodě.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Kulitný Rádio 1. Sometimes all I think about is you. Late
1: nights in the middle of June. Več polítia.
2: Več dobre glasbe.